hrám. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praotec.

kilogram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praoť

Pilgrim. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je pravda.

0: Žiaden list neostane neotvorený.
1: 34. scéna v dedine Postupice. Žena sedí za stolom a píše.
2: Hej, pada, rosička.
1: Rúcne milovaný manželi, zdeluj ti, že som pochybila. Nemôžu nič za to, milovaný manželi. Ty mne odpustíš všetko, co ti zdeluj. Sem v iným stavu s iným. Vím přece, že seš hodnej. A všetko mne odpustíš. Přemluví o mne. A říkal, že sa nevrátiš spole. A k tomu jsem měla mou slabou chvilku. Znáš přece ženskou slabost. A nemůžu nic lepšího udělat, než odpustit. Už se to stalo. Myslela jsem si, že už se tobě taky už něco stalo. Protože si už 3 měsíce nenapsal. Tak jsem se polekala, když jsem dostala tvůj dopis. A ty ještě seš naživu. Přeju ti to. Ale odpust mě, milý Františku. Snad umře to dítě. A pak už bude všecko zase dobrý. Nemůžu toho chlapa už ani cítit. Protože vím, že ty seš ještě naživu. Zdraví tě ještě jednou. Tvoje ti nezapomenutelná žena. Anna.

0: braccio che era ma rodine.
1: Paske je divná piatka. Ani mi neudiera do hlavy.
2: Nebudešte, počkajte. Nechvála Bohu, je, že ste neudrelo.
1: Ale...
3: Emília, Maria. Kolesko?

0: Do boha. Marta, kde si? Marta, kde si? Tuším, že to tu rozmlátim. Rozmlátim to tu na cimpr, campr. Kde je ešte nejaké šampanské, nech sa nebojím. Všetko na cimpr.
1: Výborné. Ešpriky, výrej, šipkapkapka. Gerke passagier, es ist 10 Uhr 14 Minuten nach, der Mitteler lernt sich auf.

kilogram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praotec.

Pilgrim. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je pravda.

0: Ale ja nie.
1: Večera! Večera! Robin Panson, gorila muža jeho otrok večerajú a papagaj Sara hladuje. Nespravodlivý svet je to.
2: Sara, tu máš.
1: Ďakujem.
2: Daj si teda, nech nehladuješ.
1: Ešte prosím, soj.

Řekněme, co je víc poučený názor anebo poučený pocit? Je rozdíl mezi svátostí a metaforou? Je vůbec možné dělit věci škálou na tomhle světě bez hranic, který je spíš tepem než rozhavenou skálou? Jsou moje zásady měřítkem, anebo je to jen další placebo? Homeopatikum proti emocím, které nás pářou jako sraženou zvěř a unikají do rána s párem a těl jak pár. Věř, nevěř, jsem a mé poustál jsem tak dlouho stranou, až jsem se ve středu ocit. Teď se oba po malých nedůsledných krocích snažíme každý po svém vzdát své moci, ale sotva po pár locích ryjeme svou tvář naprotější totem. Hyeny v iluzorných kotcích a svět je cítit potem. Mea culpa, říkáš, ať se nezraním, a jak sůl pak sypeš se mi do rán. Mea culpa. Periferním zrakem vidím vlastně.

krakeš? Myslíš si snad, že jsem kraken? Nevím, co nás náš strach učí, ale už nechci být žákem.

0: Začína sa prvá bitka o Atlantik.
1: Marec 1917. V Atlantiku boli potopené 3 americké lode. Táto udalosť umožnila americkému prezidentovi Wilsonovi jednať.
2: Už nemohol ďalej zostať pacifistom. Francúzsko bolo pre neho kolískou deklarácie práv človeka. Ak bolo ohrozené Francúzsko, potom i demokracia.
1: Pomôcť Francúzsku a Británii si neprial len kvôli zásadám. Obe krajiny dlžili USA 2 milióny dolárov. Keby Nemecko zvíťazilo, tento dlh by nikdy nebol splatený.
2: 6. apríla 1917. USA vstupuje do vojny proti Nemecku. Konflikt prerastá v skutočnú svetovú vojnu.
0: Medzitým Francúzsko. Vojenské tribunály súdia 3,5 tisíca vzbúrencov.
2: Na jar 1917 zabavuje vojenská cenzúra list, v ktorom francúzsky vojak píše:
3: Keby ženy vedeli, aké je to strašné, spoločne by povstali, aby vojnu ukončili. Volali by: chceme svojich mužov späť. Protestujem ako ostatní. Som už tej vojny príliš vyčerpaný. Moja drahá, milá žena, zmiluj sa nad mojou slabosťou. Odpusť mi, ale už mám tej vojny dosť.
0: Žiaden list neostane neotvorený.
4: 34. scéna v dedine Postupice. Žena sedí za stolom a píše.
5: Hej, pada, rosička.
4: Vroucne milovaný manželi, zdeluji ti, že som pochybila. Nemôžu nič za to, milovaný manželi. Ty mne odpustíš všetko, co ti zdeluji. Sem v iným stavu s iným. Vím přece, že seš hodnej. A všetko mne odpustíš. Přemluvil mne. A říkal, že se nevrátíš spole. A k tomu jsem měla mou slabou chvilku. Znáš přece ženskou slabost. A nemůžu nic lepšího udělat, než odpustit. Už se to stalo. Myslela jsem si, že už se tobě taky už něco stalo. Protože si už 3 měsíce nenapsal. Tak jsem se polekala, když jsem dostala tvůj dopis. A ty ještě seš naživu. Přeju ti to. Ale odpust mě, milý Františku. Snad umře to dítě. A pak už bude všecko zase dobrý. Nemůžu toho chlapa už ani cítit. Protože vím, že ty seš ještě naživu. Zdraví tě ještě jednou. Tvoje ti nezapomenutelná žena. Anna.

Pilgrim. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je pravda.

Pilgrim. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je pravda.